0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burger Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: hezké květnové ráno, Moravo. Před námi úterý 26. 5. roku 26. Před námi v ranní zdi rádia hity pro dobrou náladu a začneme pěkně tanečně. Po půl šesté v ranní zdi rádia DJ Bobo a jeho pecka Freedom. Přidají se Ray Dalton. A taky kapela No Name. Ale ještě předtím prozradíme, že nás čeká další horký letní den, alespoň tedy letní, co se počasí týče, protože dnes meteorologové předpovídají, že nás postihne tropická vieň. Podrobnosti už za chviličku.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Rádio Jih. Počasí.
1: 5.30, chcete-li půl šesté, ještě jednou hezké úterní ráno, Moravo. Bylo vám včera teplo? No, mě rozhodně ano a vypadá to, že dneska bude ještě teplej. Podle meteorologů dnes, tedy v úterý 26. května, jasná obloha, odpoledne jen na chviličku nějaká ta drobná oblačnost a rtutě teploměrů vyšplhají až na tropických 32 stupňů Celsia v Jihomoravském, na rovných 30 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a po ránu v Bílovicích u Uherského Hradiště 13, Břeclav, Čejkovice, Vrbice, poráno 14 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké úterní ráno i na cesty opatrně na Brněnsku v Oslavanech v ulici 1. máje probíhá oprava uličních vpustí, počítejte proto s omezením. A na Brněnsku mezi Bělčí a Dubravníkem na místní silnici probíhají stavební práce, komunikace částečně uzavřená, bude až do 36. Tak zdravíme za volanty a přejeme si hem šťastnou úterní cestu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
1: Už za chviličku vyšleme z horonínského studia Ranní jízdy Rádia Jih na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Slibované hity pro dobrou náladu. Odstartuje nám to DJ Bobo s peckou Freedom. No ale potom už navštívíme kalendář, podíváme se, kdo má dneska svátek, mrkneme i na nějakou tu zajímavost, jakože i dnešní 26. květen má co nabídnout. No a před 6. hodinou se ve vysílání Ranní jízdy Rádia Jih objeví.

0: hodin a 41 minut, krásné slunné úterní ráno, Moravo, toto byly Green Day, za chviličku a větší jeho pecka The Nights a tento kousek pošleme Filipu, myž mají dnes v úterý 26. května svátek. Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi, jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažbo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Vzpomeňme na rčení míti Filipa. No a když jsme říkali, že Filip je populárním mužským jménem, které se opravdu hojně užívá, tak na jižní a jihovýchodní Moravě jsou toho čísla důkazem. Kyjovsko lásí 260 dnešních oslavenců, Vyškovsko 252, na Pohořelicku jich máme 52, na Znojemsku 349 a gratulace míří i na Brněnsko, kde máme 1994 chlapíků se jménem Filip. I tam pofrčí Avicii a jeho The Nights. Betty Ann a Nikos, jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak zraní jízdy všechno nej i hafanům a kočičkám, našim milovaným zvířátkům. Pojďme mrknout do historie, pojďme mrknout na nějakou tu zajímavost, když se váže k 26. květnu. V roce 1928 bylo v tento den otevřeno nově vybudované brněnské výstaviště. Myšlenky na výstavbu nového veletržního prostoru se v Brně objevovaly už od dob Rakouska-Uherska. Stavba nakonec začala v roce 1927, hotovo bylo za 14 měsíců. V současnosti se každý rok na brněnském výstavišti odehrává zhruba 90 akcí, které navštíví 100 tisíce lidí. Výstaviště je rovněž místem konání významných kongresů s doprovodnými výstavami, sjezdů, plesů, sportovních akcí, setkání politiků nebo festivalu a koncertu. Mimochodem v roce 2007 tam vystoupili i Rolling Stones. V roce 1923 se ve Francii jel vůbec poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans a narozky dneska slaví ku příkladu herec a moderátor Martin Zounár a také zpěvák Lenny Kravitz. Tak blahopřejeme Filipu Mošele, teď z úterní ranní jízdy posíláme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Avicii.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

0: úterní ráno, Moravo. Jak zaznělo v dnešní předpovědi počasí a jak slibují meteorologové, před námi tropický den. Tak si už za kličku dáme další osvěžující hity pro dobrou náladu, ale teď, téměř 10 minut před 6 hodinou, je tady Skřeťák a jeho ranní vtípek. Tak dobré ráno.
1: No dobré ránečko, 6letý klučina se ptá: tatínku, tatínku, bík je manžel od krávy? Ale kde pak, synku? Manžel je vůl, bík je milenec.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké slunné úterní ráno, Moravo. Our City, Adam Levin za námi. Před námi ale další kopa hitů pro dobrou náladu. Už za chviličku Jennifer Lopez a Pitbull s peckou On The Floor. V podstatě nám odstartují další hodinu úterní ranní jízdy a přidají se třeba kapela Team a nebo Kamrát. Dnes úterý 26. května pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy a zamíříme hned na cesty. ŘSD otevře opravený most na D2 u Staroviček. Podrobnosti už za chviličku. Nad přidáme aktuální předpověď počasí a meteorologové dnes čekají slunečné počasí i s tropickými teplotami.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Za minutu bude 6, hezké úterní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic otevře opravený most na D2 u Staroviček a Zlínská nemocnice otevře veřejnosti centrální sterilizaci. Řidiči na dálnici D2 u Staroviček se od středy vrátí k běžnému provozu bez omezení. Silničáři dokončili opravu mostu na 30. kilometru a od 27. května budou oba směry plně průjezdné. Dosud se tam jezdilo jedním pruhem na Brno a dvěma zúženými pruhy směrem na Břeclav. Omezení ale na D2 nekončí. Opravy mostu dále pokračují u Bločinu i u Lanžhota, kde musí řidiči počítat se zúžením a nižší rychlostí ještě několik měsíců. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně dnes mimořádně zpřístupní provoz centrální sterilizace. Lidé se podívají do běžně nepřístupného zázemí, kde zdravotníci připravují a kontrolují operační nástroje pro sály i ambulance. Den otevřených dveří se uskuteční v suterénu budovy porodnice a komentované prohlídky začnou v 11, 13 a 15 hodin. Návštěvníci uvidí vybavení pracoviště i celý proces čištění, evidence a kontroly zdravotnických nástrojů. Nemocnice chce akcí přiblížit veřejnosti důležitou část nemocničního provozu, která běžně zůstává skrytá.
1: Počasí.
0: Před námi další horký den. Meteorologové očekávají jasnou oblohu. Odpoledne se může přechodně vyskytnout malá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají až na tropických 32 stupňů Celsia. I když pravda na severu kraje lokálně jen kolem 27 stupňů. Ve Zlínském kraji v odpoledních hodinách od 27 do 30 stupňů Celsia. No a po ránu lehoulince po 6. hodině v Uherském Hradišti, Žiravicích, Pasohlávkách i Boršicích schodně po 14 stupních.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Zlínsku na příjezdu do Sehradic od obce Slopné srazilo osobně autocyklistu. Počítejte s omezením a nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Praktičtí lékaři předepíšou více léků, už nebudeme muset chodit jen za specialisty. Více za chviličku.

0: ráno, Moravo, dnes už úterní, 6 hodin 8 minut, zraní s Dalem Walker, za chvíličku kapela Team, anebo zpěvačka Adele, a teď už těm praktickým lékařům, jež budou moct už od července předepisovat více léku a pacienti tak nebudou muset jen kvůli receptu ke specialistům, tedy v případě, že si třeba telefonicky nezavolají o e-recept. Nově půjde například o léky na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Změna se týká více než tisícovky přípravků a podle ministerstva zdravotnictví má lidem zjednodušit cestu k léčbě. Lékaři očekávají, že se díky tomu uleví i přetíženým ambulancím specialistů, kterých je v některých městech nedostatek. Podle odborníků jsou mnohé z těchto léků bezpečné a praktičtí lékaři je zvládnou pacientům běžně kontrolovat i předepisovat. Tak praktičtí lékaři předepíšou více léků než doposavať. Pacientům by to aspoň kapičku mělo usnadnit život.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ráno, Moravo. Tady s náma v úterní raní zjevila zpěvačka Adele, za chviličku DJ Team Kamarát a Be Mine. Teď je 6 hodin a 16 minut, odstartujeme ranní téma Břeclavy po desítkách let. Světla skutečná naděje, začne se stavět obchvat, což ucpanému městu značně uleví, a tak se vás dneska ráno ptáme, která města jsou u nás nejhorší na průjezd. Vyhraje současná Břeclav, Brno nebo Srad Hodonín, či tady máme další adepty. Dejte nám vědět přes Facebook, rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-7389. Předpokládám, že den co den zápasíte s kolonami, den co den sousedáte do svého plechového miláčka, se modlíte, aby dnes ten průjezd toho, té vaší cesty z bodu A do bodu B byla prostě na jedničku, ale přesto se člověk dnes a denně barskde zasekne. Tak nám dejte vědět, kde. Díky za to a si jen hlavně šťastnou cestou. Další song je special pro řidiče a řidičky. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nebo jiná. A ve zprávařské kuchyňce už byly připraveny další úterní čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne

0: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Bazén. To máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě, v Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
4: Co se tady děje?
5: To se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Hezké úterní ráno, Moravo, je 6:30.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Řidiče u Břeclavy začíná ode dneška hlídat nový radar na silnici 1/55 pod dálnicí D2. V úseku s omezením na 70 km za hodinu často dochází k nehodám kvůli rychlé jízdě. Radar vybudovalo ředitelství silnic a dálnic a jeho provoz bude spravovat město Břeclav. Podle radnice tam řidiči překračují rychlost opakovaně a výrazně. Rekordman projel místem dokonce rychlostí 185 km za hodinu. Výstavba nové porodnické kliniky v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích se znovu odkládá. Nemocnice na poslední chvíli zrušila i plánovaný poklep základního kamene, který se měl uskutečnit dnes. Vedení špitálu zatím neuvedlo, proč k dalšímu posunu došlo ani kdy stavba skutečně začne.
12: Rádio Jih, počasí.
13: No a mrkneme se také na aktuální teploty v regionu, tak například v Hodoníně měříme 14 stupňů, tu samou teplotu hlásí Velká nad Veličkou, Bulhary a také Otnice.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Krásné květnové ráno i na cesty. Připomínáme na Zlínsku na příjezdu do Sehradic. Od obce Slopné srazilo osobní autocyklistu. Počítejte s nárazovým zdržením. Jinak šťastnou úterní cestou.
14: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car. Váš autorizovaný partner Dasfeld Auto.
12: Ranní jízda. Na rádiu i.
11: Milí vysokoškoláci, hledáte v Brně byt? Máme tip, kde a jak ho získat. Více za pár minut, teď rybičky 48. Slibuju, že nebudu pít.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov.

0: to sice kapka v moři, ale složit hlavu je důležité. A tak dámy a pánové, milí vysokoškoláci, Brno rozšíří nabídku městských bytů právě pro vysokoškolské studenty. Radnice jim vyčlenila prozatím zhruba 20 bytů, které se městu nedaří pronajmout. Nájem se bude pro jednoho studenta pohybovat okolo 8 tisíc měsíčně, včetně energií. Byty bude od června nabízet realitní společnost města Brna a studenti si je budou moci pronajmout nevybavené. Říkám kapka v moři, ale pořád lepší jak nic. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnovnicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:45 v úterní ranní jízdě zpěvačka Ina, už za chvíličku kapela Queen. No a teď k našemu rannímu tématu. V Břeclavi po desítkách let svítla skutečná naděje, že se začne obchvat stavět, že se ucpanému městu značně uleví, a tak se dneska ptáme na vaše, řekněme, pocity z cest, protože dnes a denně cestujete z bodu A do bodu B, jedete z domu do práce. My se ptáme, která města a obce jsou nejhorší na průjezd.
1: Napsala Eva: Bzenec a Moravský Písek, když se čeká, jak projede vlak.
0: No a přidává se na Facebooku rádiích i Pavla častě z rána, jednoznačně Brno a pak Bzenec odpoledne. No tak Bzenec tady máme podruhé, uděláme si čárečku a uvidíme, jestli v tomto našem pomyslném žebříčku, jež tady po ránu dneska skládáme, budeme mít nějakého vítěze, nebo jestli to bude v podstatě celá jižní nebo jihovýchodní Morava. Otázka.
1: No, tak já jako za mě vysoko na žebříčku by byla logicky Břeclav, že tam je to ucpané jako vždy a všude a za všech okolností taky, takže myslím, že i Břeclav dneska pozbírá jako určitě tuny bodů. Jako.
0: No ale zase na stranu druhou, když už vzpomněl z Břeclav, tak právě dnes se na ulici Národních hrdinů, jak se právě teďkon dívám, už začíná asfaltovat, takže v podstatě si Břeclaváci alespoň z části oddychnou, protože jakmile se to zaasfaltuje, tak onen kyvadlový provoz v ulici Národních hrdinů zbyt. Co je velmi důležité, provizorní kruhový objezd u papíráku zůstane do čtvrtka. No ale my se ptáme dál našich posluchačů, kde dnes a denně čekáte, vyjíždíte z domu a modlíte se, aby tam či onde nebyla kolona. Která města a obce jsou podle vás nejhorší na průjezd? Napište nám to na Facebook Rádia X, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a po ránu přejeme co nejméně kolon. A za chviličku slibovaná kapela Queen v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké úterní ráno, Moravo, dnes s datem 26. května. Toto byly The Wanted, Wolves Like Rihanna, po 7. Walk the Moon a Sharaben Dance. Taký zpěváka, herec Joe and of Beginning. A chybět nebudou bacila rugby společně s Nikol 365 dní. Pořád je něco nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Pořád se něco děje. A tak tady pro vás máme i dnes čerstvé jihomoravské zprávy. No a dneska taky zejména pro řidiče a řidičky jedna z těch důležitých zpráv. Spouští se nám nový radar u křížení D2 a silnice první třídy číslo 55. Podrobnosti nabídneme už za chviličku.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Mistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
3: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálu a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
3: Odbíjí 7:00, my vám přejeme hezké úterní ráno.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Břeclav spouští nový radar u křížení D2 a silnice 1/55 a fakultní nemocnice Brno odložila stavbu nové porodnice. Řidiče u Břeclavy začíná ode dneška hlídat nový radar na silnici 1/55 pod dálnicí D2. V úseku s omezením na 70 km za hodinu často dochází k nehodám kvůli rychlé jízdě. Radar vybudovalo ředitelství silnic a dálnic a jeho provoz bude spravovat město Břeclav. Podle radnice tam řidiči překračují rychlost opakovaně a výrazně. Rekordman projel místem rychlostí 185 km v hodině. Trvalé měření má zvýšit bezpečnost do doby, než tam po výstavbě dálnice D55 vznikne kruhový objezd. Výstavba nové porodnické kliniky v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích se znovu odkládá. Nemocnice na poslední chvíli zrušila i plánovaný poklep základního kamene. Vedení špitálu zatím neuvedlo, proč k dalšímu posunu došlo a nikdy stavba skutečně začne. Projekt za miliardy korun už dříve zdržel spor kolem veřejné zakázky, který řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nová klinika má v budoucnu sjednotit provoz největší porodnice v Česku do jednoho moderního areálu v Bohunicích.
3: Počasí. Meteorologové očekávají jasnou oblohu, odpoledne se může přechodně vyskytnout malá oblačnost, nejvyšší odpolední teploty až tropických 32 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem letních 27 stupňů Celsia. Tropickou 30 namíříte i ve Zlínském kraji, na Vsetínsku místy jen kolem 25 stupňů a po ránu minutku a půl po sedmé ve Veselí nad Moravou, Čejči, Dolních Věstonicích, Jelubí 16 stupňů.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Na D55 se mezi 34. a 35. kilometrem ve směru na Hodonín probíhají v pravém pruhu práce údržby i v opačném směru na 35. respektive mezi 35. a 34. kilometrem ve směru na Hulín. Tak opatrně si jen šťastnou úterní cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: A frčíme dál, tady jsou slibovaní Walk the Moon.

0: 9 minut po 7 hodině v úterní raní s Demarona, za chviličku Joe a song od tohoto zpěváka a herce pošleme Filipu, jež mají v úterý 26. května svátek. Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi, jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Vzpomeňme na rčení míti Filipa. No a jméno, jak už zaznělo, je populární. Na Hodonínsku máme 293 chlapíků s tímto jménem, na Břeslavsku 268, ve Selskoj hlásí 188, na Zlínsku téměř 500 a Brněnsko hlásí 1994 chlapů se jménem Filip. Taky tam pofrčí hudební dárek. Kdož je dneska slaví v říši zvířátek mezi hafany a kočičkami? Je to Betien a Nikos. A teď ještě do historie. I 26. květen má, co se týče nějaké té zajímavosti, rozhodně co nabídnout a míříme až do roku 1928. V tento den bylo otevřeno nově vybudované brněnské výstaviště. Myšlenky na výstavbu nového veletržního prostoru se v Brně objevovaly už od dob Rakouska Uherska. Stavba nakonec začala v roce 1927, hotovo bylo za 14 měsíců. V současnosti se každý rok na brněnském výstavišti odehrává zhruba 90 akcí, které navštíví 100 tisíce lidí. Výstaviště je rovněž místem konání významných kongresů s doprovodnými výstavami sjezdů, plesů, sportovních akcí, setkání politiků nebo festivalu a koncertu. V roce 2007 tam mimochodem vystoupili například Rolling Stones. V roce 1923 se ve Francii jel vůbec poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans a na rozky dneska slaví například herec a moderátor Martin Zounár a také zpěvák Lenny Kravitz. Blahopřejeme a Filipům posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ježíšových hadů není nikdy dost, tak vám jednoho porádu nabízíme.
1: No ale zrovna takového, kterého byste rozhodně na své dovolené potkat nechtěli, protože had vyděsil turisty před hotelem na řeckém Kosu. Britské turisty neprobudil budník ani moře, ale had přímo před hotelovým pokojem. Představte si třeba situaci, že jste na hotelu, chystáte se třeba jako, že si jdete v klíku posnídat, ráno vstáváte a náhle před tím hotelovým pokojem had. Není to určitě nic příjemného po ránu. A nejenom po ránu, to je úplně dnes odpoledne, večer nebo cokoliv.
0: Hlad jo, ale had ne.
1: Nečekaný návštěvník se objevil konkrétně v letovisku Kardamena a hosté chvíli přemýšleli, jestli nejde o speciální hotelovou službu All Inclusive plus Adrenalin. Turistka Helen Byrnová si hada natočila, video samozřejmě obletilo internet, umístila ho na web. Hotelový personál hosty uklidňoval, že hadi tam nejsou běžní a většina z nich je navíc neškodná, ale tak to je takové uklidnění. Prosím vás, není to tady jako tak běžné a jsou neškodní, buďte v klidu. Na Kosu se nejčastěji objevují užovky nebo štíhlovky, které člověka většinou nechají být, takže nebyl to žádný, řekněme, had zabiják, ale přeci jenom prostě had to byl. Výjimečně tam ale lidé mohou prý narazit i na mírně jedovaté druhy nebo vzácně na zmí tureckou. Odborníci připomínají, že při setkání s hadem je nejlepší zachovat klid a pomalu ustoupit, takže nedělejte si žádné selfiečka s hadem nebo něco. Raději ustupte a hotovo. Při výletech v přírodě doporučují pevné boty a sledovat, kam člověk šlape, i to se může samozřejmě vyplatit. A pokud by přece jen došlo k uštknutí, je potřeba omezit pohyb a co nejrychleji zavolat pomoc.
0: No tak snad zůstane v tom hotelu už jenom u hladu, nikoli u hadu. Mimochodem, když už mluvíme o hladu, chceme dobré chuti, že?
1: No, abych si dal něco hned ještě.
0: No, to jsem přesně čekal.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, zpěvačka si a za námi, před námi třeba Pitbull a Kesha. Hunter X. A po půl osmé v ranní zdi rády taky kapela Krištof a Rubikon. Nejenom hity pro dobrou náladu, ale i pro osvěžení v úterý 26. května to budeme potřebovat. Meteorologové, jak už jsme ostatně dneska prozradili, předpovídají slunečné počasí s velmi často s tropickými teplotami. Za chvíličku ale nabídneme aktuální teploty, podíváme se na cesty a nabídneme taky krátké jihomoravské zprávy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Hezké úterní ráno, Moravo, je půl osmé.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Řidiči na dálnici D2 u Staroviček se od středy vrátí k běžnému provozu bez omezení. Silničáři dokončili opravu mostu na 30. kilometru a od 27. května budou oba směry plně průjezdné. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně dnes mimořádně zpřístupňuje provoz centrální sterilizace. Lidé se podívají do běžně nepřístupného zázemí, kde zdravotníci připravují a kontrolují operační nástroje pro sály i ambulance.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Aktuálně měříme 16 stupňů v Břeclavi a také v Moravském Písku, v Lanžotě a v Moutnici.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Na Brněnsku v Bedřichovicích na kruhovém objezdu srazilo osobně autocyklistu. Počítejte s omezením a řidiči v Břeclavi si budou moci oddechnout. Omezení na ulici Národních hrdinů se blíží ke konci. Dnes ráno silničáři položili nový asfalt a jak to půjde, odstraní dopravní značení. Provizorní kruhový objezd u Papíráku ale zůstane ještě do čtvrtka. Tak hezké ráno a i dnes zraní z dorády šťastnou cestu.

0: 7.38, hezké úterní ráno při poslechu raní jízdy rádia. Ano, bude toho asi čím dál tím více, jak se prostě ta technologie vyvíjí. Humanoidních robotů jsme tady v raní jízdy rádia měli už celou řadu. Toho posledního z obchodu, kdy radil, kde najít šroubky, matičky a podložky, anebo třeba taky vruty. No ale, jak už jsem říkal před pár minutkama, známe to mnozí, sám si vařím, sám si peru, že se na to. No a teďkom Čína představila humanoidního robota, který by to měl všechno zvládnout za nás, tedy alespoň ten běžný chod domácnosti, skoro bez pomoci člověka. Model C-Light S1 umí třeba uvařit, nevím jestli dobře, ale prý umí uvařit, uklidit, vyprat nebo dokonce pověsit prádlo a počítá se i s tím, že bude dělat společnost seniorům. Robot by měl být už během pár dnů na scéně, měl by začít fungovat v jednom bytovém komplexu v čínském městě Wuhan, které je velmi známé i jednou pandemií. To necháme
1: stranou.
0: Bokem. No od příštího roku ho pak chtějí Číňané zdarma testovat i v některých rodinách přímo doma a nutno podotknout, že už teď je to o to velký zájem. Taky nutno podotknout, že Čína má s humanoidními roboty ještě větší plány do roku 29. Chce jednoho poslat dokonce na měsíc. Taky jsme to vzpomínali.
1: Ano.
0: Právě když Indro včera hovořil o tom humanoidu, který pomáhá hledat ty šrouby a matice. A teď ne jako v kufru s CDčkama, ale v tom nějakém hobby marketu. No tak dobře, představ si, že si skoupil humanoidního robota C-Light S1. Řekali jsme, že umí vařit. Co by si od něj nechal vařit? Samozřejmě, ty si budeš muset přečíst návod, že on neumí guláš tak, jak naše maminky, nebo svíčkovou, ale jako...
1: No, tak to by museli jinak, aby ho ani nebral. Já bych ho nechal střídat svíčkovou z vepřovtedlo zelo, jako když by to neuměl, nekupuju.
2: To bys vypadal, člověče.
0: Ale jako kdyby ti měl třeba minimálně ohřát párek třeba v mikrovlnce, nebo ogrilovat nějakou klobásku... Co? Stálo by to za to? No, taky tak by asi... ti uklidil ty ponožky, které máš furt rozházané
1: stálo
0: po baráku?
1: Stálo by to za hřích, možná, ano. Já musím říct, že mě to teda silně připomíná český film jako Babičky dobějte přesně. Viděl jsi Babičky dobějte přesně?
0: Nespomíná se
1: člověče. To si tam jako dvě rodiny pořídí právě jakože takové roboty, jako ty mají podobu babiček. No, mezi sebou pak ty roboti začnou jakoby válčit, to zajímavé, jako zajímavě podané.
0: Takže Čína zase kopíruje, jo?
1: Čína kopíruje, že to už je film, vlastně já mám pocit, to byly léta 80 až 90 minulého století, takže myslím si, že to jako Čína určitě jako skopčila tady u nás, jako na základě možná tohoto filmu. Ale tam teda to nedopadlo vyloženě dobře, že babička byla potom značně agresivní a tak dále. Tak doufáme, že tady tito humanoidní roboti nebudou tak agresivní jako ta babička, která říkala: mám vás ráda, mám vás, ty jsi to neviděl?
2: Ne, ty bys to mohl dabovat, čeviče.
1: No, já jsem to daboval.
0: C-Light S1 už je na scéně, počkám si, až bude číslo 5.
1: Já si počkám, až to bude něco umět, protože pokud neumí jako svíčkovou z vepřovtedlo zelo, pro mě to nemá absolutně žádný význam.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Black Eyed Peas v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, 8:45. Zdravíme i do vašich plechových miláčků. Pokud zrovna jedete, nestojíte, tak je to fajn. Pokud ale člověk už zase někde stojí v koloně a auto je vybaveno klimatizací, tak určitě už zase frčí, protože i dneska nás čeká krásný sluní místa až tropický den a už po ráno je pěkně teploučko. No a my se zkrátka dobře dneska v ranním tématu ptáme, která města nebo obce jsou podle vás nejhorší na průjezd, protože existují místa, kde člověk zestárne dřív, než projede křižovatkou, že?
1: Napsala například Sapča, občas Hodonín, Odlužic, směr Hodonín, hlavně kolem 14:30, kdy lidi začínají jezdit z práce domů.
0: Nikola na Facebooku Rádech píše jednoduše Bzenec a není sama.
1: Není sama, Eva přidává právě také Bzenec, ještě i Moravský Písek, když se čeká, jak projede vlak.
0: A co Pavla, jednoznačně Brno a pak Bzenec odpoledne. A co vy, jak to vidíte vy, kde se zasekáváte, kde pokaždé chytíte červenou kolonu nebo máte pocit, že jste omylem v autoškole pro trpělivé, protože za volantem máme všechno jenom ne, v mnoha případech trpělivost. Ať už jedeme do a nebo z práce. Je to
1: já,
0: tak?
1: Já mám pocit, že je to u všech stejné, no.
0: Tak nám dejte vědět přes Facebook Rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889, která města nebo obce jsou podle vás nejhorší na průjezd.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: osmou hodinou v úterní ranní jízdě, ale jsou po osmé už třeba Model Talking. Pro osvěžení taky Milky, Just the Way You Are a DJ David Guetta. A na playlistu po osmé hodině taky Poetika Blízko. A velmi blízko jsou další úterní jihomoravské zprávy za 26. května. Zamíříme i do Zlínské nemocnice, že otevře veřejnosti dveře v centrální sterilizaci. Podrobnosti už za chviličku, navrch aktuální předpovy počasí, slibující slunečné počasí a i tropické teploty.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz. Když
5: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Hohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Odbíjí 8. hodina, přejeme hezké úterní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Ředitelství silnic a dálnic otevře opravený most na D2 u Staroviček a Zlínská nemocnice otevře veřejnosti centrální sterilizaci. Řidiči na dálnici D2 u Staroviček se od středy vrátí k běžnému provozu bez omezení. Silničáři dokončili opravu mostu na 30. kilometru a od 27. května budou oba směry plně průjezdné. Dosud se tam jezdilo jedním pruhem na Brno a dvěma zúženými pruhy směrem na Břeclav. Omezení ale na D2 nekončí. Opravy mostů dále pokračují u Blučiny i u Lanžhota, kde musí řidiči počítat se zúžením a nižší rychlostí ještě několik měsíců. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně dnes mimořádně zpřístupní provoz centrální sterilizace. Lidé se podívají do běžně nepřístupného zázemí, kde zdravotníci připravují a kontrolují operační nástroje pro sály i ambulance. Den otevřených dveří se uskuteční v suterénu budovy porodnice a komentované prohlídky začnou v 11, 13 a 15 hodin. Návštěvníci uvidí vybavení pracoviště i celý proces čištění evidence a kontroly zdravotnických nástrojů. Nemocnice chce touto akcí přiblížit veřejnosti důležitou část nemocničního provozu, která běžně zůstává skrytá.
0: Počasí. Před námi další horký den. Podle meteorologu máme očekávat jen jasnou oblohu. Odpoledne, pravda, přechodně se může vyskytnout i malá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 32 stupňů Celsia. Na severu kraje lokálně jen kolem 27 stupňů. A z Jihomoravského se podíváme i do Zlínského kraje, kde také naměříte tropických 30 stupňů Celsia, ale třeba na Vsetínsku místy jen kolem 25 stupňů. A aktuálně minutku a půl po osmé v Brně a Lužicích či Lanžetě 19 stupňů Celsia. Zdravíme také do Ostrožské Nové Vsi, kde rtuč teploměru ukazuje aktuálně na rovnou 20.
11: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
0: Rádio Jih. Doprava. A ještě na cesty na Vyškovsku v Drysicích u Hřbitova se střetlo osobní auto s dodávkou. S opatrností projedete jedním jízdním pruhem. Na D2 na čtvrtém kilometru směrem na Brno se střetla 3 osobní auta. V místě velmi silný provoz, počítejte s nárazovým zdržením. Na Znojemsku za Suchohrdly směrem na Dyjí stojí porouchané nákladní auto. Dbejte tady zvýšené opatrnosti. Na Brněnsku v Bedřichovicích na Kurovém objezdu, připomínáme, srazilo osobní auto cyklistu, i tady velmi opatrně. A v Brně v Heršpické ulici směrem do centra bude probíhat v levém pruhu práce údržby. Taky tady dávejte bacha. Šťastnou úterní cestu z ranní zdou rádia i...
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i... Rádio Jižní Moravy.
0: Praktičtí lékaři předepíšou více léků. Co to znamená? Prozradí ranní zda rádia jich už za pár minut. A mezi 8 a 9, kromě hitů pro dobrou náladu, i soutěž.

0: 9 minut po 8 hodině Milky a DJ David Guetta, Just the Way You Are, za chvíličku Jasper Forks, anebo 21 Pilots, dnes úterý 26. května, vybrané hity pro dobrou náladu a v tom teploučkém jitru taky pro osvěžení. Teď ale jedno pilulkové téma, jak jsme to naťukli před pár minutkama, praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat více léků a pacienti tak nebudou muset jen kvůli receptu ke specialistům. Nově půjde například o léky na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Změna se týká více než tisícovky přípravků a podle ministerstva zdravotnictví má lidem zjednodušit cestu k léčbě. Lékaři očekávají, že se díky tomu uleví i přetíženým ambulancím specialistů, kterých je pravda v některých městech nedostatek. Podle odborníků jsou mnohé z těchto léků bezpečné a praktičtí lékaři je zvládnou pacientům běžně kontrolovat i předepisovat. Tak už od července praktičtí lékaři předepíšou více léků.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 13 minut, Jasper Fork, za chviličku 21 Pilots, neděle v úterý 26. května, míříme v ranní jízdě rádích na cesty.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Na trase z Kostic na Břeclav narazilo nákladní auto do závory železničního přejezdu, nehodu aktuálně vyšetřuje policie, projíždí se Kývadlově jedním pruhem, zdržení na silnici 3. třídy číslo 4245 je nárazové, tak opatrně si jen šťastnou úterní cestu.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: 21 Pilots, za chviličku Poetika blízko a teď už jsme blízko Orient Expressu.
1: Ano, vlastně i zpráva pro našeho kolegu Vlastika, jako ten zase už by určitě nastražil ucho, cože zase za vláček, kde pojede. No jedná se o nový Orient Express, který letos znovu propojí Řím a Istanbul a naváže na slavnou éru luxusního cestování po Evropě. Konkrétně vlak La Dolce Vita vyjede poprvé 22. října a pasažérům nabídne 5 dní pohodlí, špičkové gastronomie i zastávek v ikonických evropských městech. Prostě spojení úplně ideální. Interiér inspirovaný Itálií 60. let navrhlo milánské studio Dimore Studio a o menu se postará dokonce michelinský kuchař Heinz Beck. Cestující během cesty navštíví Benátky, Budapešť i rumunská města Brašov a Sinája, odkud vlak zamíří až do tureckého Istanbulu. Součástí programu budou prohlídky měst, projížďky lodí nebo tematické vylety po stopách Kasanoviči transylvánských hradů. Na palubě nebude chybět živá hudba, služby stevardu ani široký výběr vín a dalších nápojů. Zní to všechno lákavě. Levné to ovšem nebude. Luxusní cesta nebude pro každého, cený jízdenek začínají v přepočtu zhruba. Lukine, kolik bys jako řekl, jako když to všechno slyšíš, jako tu parádu, kolik bys tak jako řekl při současných cenách, že to může stát? Jako
0: netroufnu si odhadnout, ale myslím si, že kdybych vrátil ty pivní lahve, tak by to asi nestačilo.
1: To by ti nestačilo, no, čověče. No. Startovací cena je nějakých 486 000 korun, což doopravdy pro každého není. Ale v ceně jsou prý teda 4 noci ve vlaku, kompletní servis, doprava z letiště nebo hotelu na nádraží. Další tematické vylety si mohou cestující připlatit, no a výsledná cena pak samozřejmě může šplhat výš a výš. Legendární Orient Express se po letech vrací jako zážitková cesta pro milovníky luxusu, gastronomie a romantiky evropských železnic. Dohromady to musí být jako fakt jako parádní program. Škoda, že to není trošku levnější, no.
0: A do očivita sladký život si dokážu představit trošičku jinak, ale proti gustu žádný disputa.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 000 i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: interní raní z Dirády, Rihanna, pop půl deváté, Kylie Minogue a muzika z let 80. No pak z těch nejnovějších třeba BB Rexa. A zazpomínáme na kousek Ona má štýl. Půdry po ránu pohodička, ale ještě předtím krátké jihomoravské zprávy za tem 26. května.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
3: Klid. Zastav se v kampi. Škola, kancelář.

0: hezké úterní ráno, Moravo, ještě minutka a bude 8:30.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Řidiče u Břeclavy začíná ode dneška hlídat nový radar na silnici 1/55 pod dálnicí D2 v úseku s omezením na 70 km za hodinu. Často dochází k nehodám kvůli rychlé jízdě. Radar vybudovalo ředitelství silnic a dálnic a jeho provoz bude spravovat město Břeclav. Výstavba nové porodnické kliniky v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích se znovu odkládá. Nemocnice na poslední chvíli zrušila i plánovaný poklep základního kamene, ten se měl uskutečnit včera. Vedení špitálu zatím neuvedlo, proč k dalšímu posunu došlo a nikdy stavba skutečně začne.
1: Rádio Jih, počasí.
2: No a venku už máme teplo, 20 stupňů měří Brno, 19 v Kupách Strážovice, Rakvice a Rajhrad.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A ještě na cesty ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky se Školní se zrazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a se zdržením a připomínáme, na trase z Kostic na Břeclav narazilo nákladní auto do závody železničního přejezdu. Nehodu vyšetřuje policie. Projedete Kyvadlovi jedním pruhem. Zdržení na silnici 3. třídy číslo 42 45 je nárazové. Šťastnou úterní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Čarnický nářez se blíží, tak pro vás máme další dva lupeny. Dnes úterý 26. května budeme soutěžit. V soutěži dejte si pozor na jazyk. Teď už ale muzika, ta slibovaná z let 80. Toto je zpěvačka Kylie Minogue. Dobré úterní ráno, Moravo.

0: 8.36 na rádiu jejich BB Rexa a vzpomínka na Faithless. No a půterý 26. května, jak jsme slibili, taky soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Volejte právě teď na 518-345-678 v případě, že máte zájem o dva lupeny na šardický název, který se uskuteční v sobotu 13. června. Letošní ročník bude ve znamení oslav 740. výročí od první písemné zmínky o obci Šardice. A vrcholem oslav bude velkolepý koncert fenomenální skupiny Queenie, World Queen Tribute Band, který přiveze jedinečnou show plnou energie, emocí a legendárních hitů Freddieho Mercuryho. K tomu vystoupí kapely Country a Sintra, večer pak zakončí DJ Pepe. No a kdo nám to dneska odstartuje? Hezké ráno přejeme komu?
2: Zdeněk.
0: Zdeněk volá odkud? Haló, Zdeňku.
2: Oronín.
0: Tak, Zdeňku, máme nějaký špatnější signál. Slyšíme se teď dobře?
2: Ano.
0: Super, pravidla naší soutěže jsou jasná?
2: Ano.
0: Budeš si dávat pozor na jazyk?
2: Ano.
0: Se mi líbí ty odpovědi, tak jdeme na to. Byl zpěvákem kapely Queen Freddie Mercury?
2: Myslím, že určitě.
0: A líbilo se ti, jo?
2: Jako Queen?
0: No, jako Freddie Mercury.
2: Freddie Mercury se mi velmi líbilo.
0: Máš 13. června čas vyrazit na šardický nářez?
2: 13. června palím narozeniny.
0: Takže máš čas?
2: Určitě.
0: Máš telefon s dotykovým displejem?
2: Dneska ani žádné jiné nejsou.
0: A normálně ho používáš, jo?
2: Normálně ho používám, no.
0: Jdeš dneska do práce?
2: Už to ztrácí od rána.
0: A daří se, že?
2: Daří se, jak jinak.
0: Koho vezmeš sebou už mimo soutěž?
2: Teď si to musím nechat projít hlavou.
0: Super, my ti bylo opřeme dva stupenky, dva lupeny. Na šardický název jsou tvoje, nezapomeň sobotu 13. června pořádná show. Měj se hezky a zůstaň na drátku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:45 a v úterní ranní jízdě hity pro dobrou náladu a osvěžení, za chvíličku Keša, TikTok. No a teď příběh možná zprvu třeba pro pobavení a posléze i třeba jako varování před dovolenkovými termíny. Francouzská turistka si totiž chtěla ze Sardinie odvést trochu dovolenkové atmosféry. Zážitky tam normálně, že? Na dovolené váš, sbíráš.
1: Nasbíráš zážitku tunu vždycky.
0: Nafotíš fotky, natočíš nějaká videa, něco ti zůstane v hlavě, parádička. Jenomže ona, když si chtěla odvést trochu té dovolenkové atmosféry, tak nakonec jí v kufru našli skoro 40 kilo písku, kamenů a mušlí. A i samotní celníci se škrábali za uchem a chvilku přemýšleli, jestli ještě furt kontrolují zavazadlo té francouzské turistky, protože jako 40 kilo písku, kamenů a mušlí, to už je teda jako cufíl. Všechen ten suvenýrový materiál se teď vrátí zpět k moři, ale téměř 70-leté ženě hrozí pokuta až 3000 eur, tedy zhruba 72 000 korun, protože na Sardinii platí už od roku 2017 zákaz odnášení písku, oblázku i mušlí z pláží. A není to jediná turistická destinace, kde takový zákaz platí. Takže pozor, příště třeba nějakou, já nevím, zvolené maximálně magnetku na ledničku, ale ne půlku pobřeží jako do kufru. Tudy cesta nevede, kdyby to dělal každý.
1: Magnetky jsou nejlepší stejně. Je to tak, jako ne, mnoho těch zemí už má zákazy, člověk by si to měli pozjišťovat a potom není třeba nepříjemně překvapeno, no to vypadá jako takové nevinné, že jako no tak si pane bože vezmu kamínek, dva
0: zrnko
1: nebo něco.
0: Písku.
1: A jako leckde je s tím jako velký problém. Neříkám, že všude, ale může s tím být jako určitě problém. Tady by mě zajímalo, ta paní jako byla aerolinkou, teda 40 kilogramové zavazadlo, kde jí to prošlo. Jako, no.
0: Si připlatíš.
2: To právě, ona už to pak řešit díky celníku nemusela.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: slunné a zároveň teplé úterní ráno vinčujeme z raní zde rádia již. Po 9. hodině dodáme další hity pro dobrou náladu i osvěžení. Čekají nás třeba Alex Gaudino a jeho Destination Calabria. Květnu dodáme ještě máj. Emilio Vendrick Andráč a Mark Wolf. Jo, posledních pár květnových dnů je před námi, ale připomíná to už léto, díky těm teplotám i dneska vyrazí na tropických 30 stupňů Celsia. Více už za chvíličku prozradíme na rádiu jich, ale teď ještě z hitů pro dobrou náladu podáváte třeba Alex Wallen. Krom toho, že prozradíme taky, jak dnes bude, tak v úterý 26. května Indros nabídne další čerstvé jihomoravské zprávy a dozvíte se, že fakultní nemocnice Brno odložila stavbu nové porodnice.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mastra Kovomatskyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
4: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
5: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
4: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
5: Vážně? To zní dobře.
4: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
6: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: 2 minuty a bude 9. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: U Břeclavy spouští nový radar ukřížení D2 a silnice 1/55 a fakultní nemocnice Brno odložila stavbu nové porodnice. Řidiče u Břeclavy začíná ode dneška hlídat nový radar na silnici 1/55 pod dálnicí D2. V úseku s omezením na 70 km za hodinu často dochází k nehodám kvůli rychlé jízdě. Radar vybudovalo ředitelství silnice a dálnice a jeho provoz bude spravovat město Břeclav. Podle radnice tam řidiči překračují rychlost opakovaně a výrazně. Rekordman projel místem rychlostí 185 km v hodině. Trvalé měření má zvýšit bezpečnost do doby, než tam po výstavbě dálnice D55 vznikne kruhový objezd. Výstavba nové porodnické kliniky v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích se znovu odkládá. Nemocnice na poslední chvíli zrušila i plánovaný poklep základního kamene, který se měl uskutečnit včera. Vedení špitálu zatím neuvedlo, proč k dalšímu posunu došlo a nikdy stavba skutečně začne. Projekt za miliardy korun už dříve zdržel spor kolem veřejné zakázky, který řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nová klinika má v budoucnu sjednotit provoz největší porodnice v Česku do jednoho moderního areálu v Bohunicích.
0: Počasí. Úterý bude tropické, alespoň tak to vidí. Meteorologové očekávají jasnou oblohu, odpoledne jen přechodně malá oblačnost a teploty až tropických 32 stupňů Celsia, i když pravda na severu kraje lokálně jen kolem 27 stupňů. Ve Zlínském kraji taky tropických 30 stupňů Celsia, ale třeba na Vsetínsku místy jen kolem letních 25 stupňů. Mrkneme na aktuální teploty, zdravíme do Zlína či Hovoran, kde měříte 18 stupňů Celsia, o stupínek více, tedy 19 máte v Hustopečích a Uherském Ostrohu.
11: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A i dneska v tom jedeme s vámi, tak zdravíme za volanty. Pozor, v Brně v Jihlavské ulici za křižovatkou s Osovou směrem do centra havaroval osobní auto, blokuje jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky se Školní se srazilo osobní auto s motorkou. Připomínáme, je tam omezený provoz, počítejte také se zdržením. No a připomínáme, že řidiči v Břeclavi si budou moci aspoň z části oddechnout, protože omezení na ulici Národních hrdinů se blíží ke konci. Dnes ráno silničáři položili nový asfalt a jak to půjde odstranit dopravní značení. Pravda, provizorní kruhový objezd u papíráku zůstane do čtvrtka. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.

0: 7 minut po 9 na rádiu Harry Styles. Za chvilečku Maj a Emily a taky Verča, ahoj.
1: Ahoj. Jak ti trsá?
0: No a teď se podíváme na bydlení, protože trend malých a úsporných domů nejenom u nás, ale i ve světě je stále populárnější. Frčí to a my vám za chviličku nabídneme bydlení takzvaně na šířku ramen. Oh. Dokážeš si představit, že bys dělal takový
1: a mých
0: barát?
1: Nebo tvých?
0: No mých asi, mých. Tvých to by tak maximálně, ani Lego nemá tak úzké baráky.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak se nakonec si rozloučil Gustavo Lima. No, hodila by se nějaká limča. No, 9 hodin 14 minut, pojďme do Peru, kde stojí dům, který je široký jen pouhopouhých 63 centimetry.
1: Nemáš metr.
0: 60, tak 20, to asi víme všichni, je takto. A když to máš třikrát, no tak je to 60, ještě 3 centimetry. V podstatě široký barák, dalo by se říct. Ne, je to zhruba jako šířka třeba nějakých dveří, jo?
1: No vlastně, jo.
0: A přesto se do tohoto domu v Peru vešla kuchyně, koupelna, ložnice i pracovna. I když možná bych spíš řekl, že se tam vešla kuchynička,
1: pracovnička,
0: ložničička i pracovnička. Ne, majitel tvrdí, že chtěl ukázat, že ke spokojenému bydlení člověk nepotřebuje obří prostor. No. Dům se rychle navíc stal turistickou atrakcí, když prohlídka má jeden zásadní problém. Dovnitř se dostane vždycky jen jeden člověk. Prakticky se tam nemůžou potkat dva lidi najednou. Teď autor čeká, jestli se stavba dostane do Guinnessovy knihy rekordu jako nejužší dům celičkého světa. A 63 cm.
1: A on tam jako fakt bydlí.
0: Ano.
1: A sám?
0: No tak dva se tam nevlezou. Jedině, a tak vlezou jako jo, ale prostě díváš se na televizi a ty, abych potřeboval na věcko. Aha, tak počkej, a to jak v šalině nebo ve vlaku, v autobusu prostě musíš projít. No tak trend malých a úsporných domů je na světě stále populárnější, jak jsme vzpomínali před pár minutkama. No a když si tady frajer vymyslel bydlení na šířku ramena, tak 63 cm příjmu naprosto stačí. Tak uvidíme, jestli to potvrdí Guinnessova kniha rekordů.
1: Ty kraso.
0: Tak při dnešních cenách jako pozemku, stavebního materiálu, práce a není čeho.
1: No jasně, tak jako výhodné cenově to určitě je, ale teda.
0: Či 63 cm. Dobrá, tam se aspoň otočíš. Ještě horší by bylo, kdybys odpoledne šla domů, teda respektive z práce domů, jo, a došla bys tam po čelisku, tak bys musela zase třeba ráno zárava cůvat, aby ses dostala do práce. No tak, no, 63 cm. Máme se dobře, když tady máme ty široké baráky.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. No, možná někteří, kteří dělají venku pod přímým sluníčkem, by se na chviličku podívali na měsíc, kde je hodně chladno. No a my vám dopřejeme, co nevidět, další z osvěžujících hitů pro dobrou náladu. Čekají nás třeba Sebastiana, jeho Toulava, anebo Panic at the Disco.
1: No, a já myslím, že není obyvatel tady Jižní Moravy, který by nevěděl, že ty máš Luky doma asi prostě 5 koček.
0: No tak taková malá zoo,
1: taková malá zoo, teď už máš i ježka, krásného, on má fakt doma kde co.
0: Úplně všecko, kosáci se tam narodili teďko, malí.
1: A chodí ti tam pít, že?
0: Ano, všecko.
1: No a teď mě ukáž, jak mluvíš na ty kočky.
0: Když něco provedou, to nechceš slyšet?
1: Ne, jako normálně, když třeba přijdeš domů a přiběhne na to třeba Mirka, víš, tak co?
0: Řekl, ahoj ty holky,
1: ano.
0: Anebo ahoj zoo.
1: A dál si s nima nevykládáš?
0: Jo?
1: Vykládáš, no. A ten hlas?
0: Tak je pravda, že jo, trošičku člověk zdětinští.
1: Aha, no a ono právě jako, no málo kdo to přiznáme, že, ale většina z nás mluví na ty domácí mazličky takovým tím vyšším hlasem, třeba na miminka.
0: Doprd, co jste zase udělali toto?
1: No přesně, ale já vám za chvilku řeknu, proč je to pro ty zvířata dobré a taky, co to vypovídá o osobnosti toho člověka.
0: Aha. To jsou trošku mentálek, že? Poslouchejte Rádio Jih on

0: mužďanice.cz v sekci aktuality.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
3: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
5: What's up? Zdravím celý Hodonín na okolí. Moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hodonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PND DJs, Andrew Melka, já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoše a doraž, bude to velký.
6: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Swift, už za chviličku vystřídá Robbie Williams. Kdo však zůstává za mikrofonem a my jsme za to rádi, je Verča. Tak ještě jednou hezké úterý.
1: Krásné
0: no
1: úterý.
0: A pojďme se podívat na tu řeč ne těla, ale fakt na tu řeč u těch zvířátek.
1: No protože většina lidí, co máme doma domácí mazličky, ano. Tak ať to třeba nahlas úplně nepřiznáváme, tak na ně mluvíme takovým tím, no ahoj, no jak jsi tady měl, no tu. No a psychologové zjistili, že lidé, kteří mluví se svými mazličky vysokým hlasem, tak mají specifické osobnostní rysy. Říká se tomu pet directed speech, teda řeč směrovaná na zvíře. No a vlastně je to podobné, když mluvíme s miminkama. A vyšší hlas, pomalejší tempo a přehnaná ta melodická intonace podle psychologů signalizuje mazlíčkovi bezpečí, náklonnost a teplo, že ten vysoký hlas jako není hrozivý. No a co to říká o nás? Tak prý lidé, kteří to dělají, tak mají tendenci být hravější, psychologicky flexibilnější a paradoxně lépe zvládají stres. Skoro 7 z 10 majitelů psů mluví se svým mazlíčkem každý den a téměř polovina se mu svěřuje stejně jako nějakému blízkému kámošovi.
0: Ano.
1: No ano, můžeš to potvrdit, ano. Že? Já taky.
0: Tak komu jinému to říct, že? No. Ale hlavně, jak říkala, jsme hraví. No a kdo si hraje tak?
1: Nezlobí.
0: Tak si pojďme hrát.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Drink some margaritas, by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přeji všem hezké úterní dopoledne a hezké nám ho bude dělat i po 10. hodině další muzika, tak z ní pojďme dát ukázku. Čeká nás třeba Kygo s hitem Save My Love. Kabáti přidají dole v dole. A na playlistu taky R.E.M. a 90. Losing My Religion. Otevřel nové multifunkční hřiště Olšovci, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušenosti. Tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz

Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na

0: rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Krásné dopoledne z rádia, jich za minutku bude 10.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Bzenec otevřel nové multifunkční hřiště Polšovci a Uherský Brod plánuje novou lávku přes trať i silnici. Ve Bzeneckém Olšovci je nově otevřeno multifunkční hřiště, které už mohou lidé využívat každý den od 8 do 21 hodin. Město ho po kolaudaci zpřístupnilo veřejnosti a organizované skupiny si mohou areál také rezervovat. Stavba vyšla zhruba na 4 miliony 100 tisíc korun. Uherský Brod připravuje stavbu nové lávky pro pěší a cyklisty mezi Slováckým náměstím a centrem města. Přemostění má vést přes vytíženou křižovatku i železniční trať a zlepšit bezpečnosti pohodlí při cestě do centra. Náklady na projekt přesáhnou 141 milionů korun.
7: Počasí.
6: Dneska očekáváme jasnou oblohu, maximálně odpoledne sem tam malá oblačnost. A teploty, no, v Jihomoravském kraji 29 až 32 stupňů a ve Zlínském 27 až 30. Aktuálně Polešovice 20, Hodonín 21 a Prušánky i Moravský Žižkov 22 stupňů Celsia.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Hezké dopoledne taky na cesty. Opatrní buďte v tuto chvíli na Zlínsku a Brněnsku. Mezi Zlínem, Malenovicemi a Bohuslavicemi u Zlína u odbočky na Oldřichovice vyšetřuje policie havárii dvou nákladních aut. Počítejte tady s omezením provozu. A na Brněnsku na trase Stišnova na Dolní Rožínku u odbočky na Pernštejnské Jestřabí zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. I tady počítejte s omezením provozu. Buďte opatrní a mějte s rádiem šťastnou úterní cestu.

0: Váňu, za moment už taky Kaigo a nebo Kabáti, a protože nám začaly ty vysoké teploty, tak je větší žízeň samozřejmě. Ale aby se nestávalo, že si dáme třeba pivko a sedneme za volant, tak policisté rozjeli jako každoročně kampaň. A v rámci této kampaně rozdávají na jihu Moravy teď řidičům, které zastaví a kteří mají negativní test na alkohol, nealkopivo, plus ještě jednu malou odměnu. My si k tomu detaily tady u nás na rádiu prozradíme už co nevidět, tak zůstaňte s námi a mějte hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jižní Moravě máme 10 hodin a 14 minut. No a na jižní Moravě teď policisté zastavují řidiče trochu jinak než obvykle. Kdo nafouká nulu, tak si může odvést nealkoholické pivo a navíc ještě jednorázový alkohol tester. Akce má jednoduchý vzkaz, alkohol ani jiné návykové látky za volant prostě nepatří. Policisté se tak snaží připomenout, že i po jednom pivu může nastat problém. Kampaně Řídím, piju nealko pivo funguje po celé republice už od roku 2011 a je realizovaná Policií České republiky ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven a taky Besipem. Tak já věřím, že vy, naši posluchači rádia, jich za volant s alkoholem v krvi nesedáte. No a teď za to navíc můžete dostat takovou pěknou odměnu v podobě nealko piva a alkohol testru. Pokud jste zrovna někde na cestě, tak opatrně, dobře dojďte a za okamžik už si budeme užívat na vlnách rádia jich další muziku. Hezké dopoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

tvrdě stěny. Nech se těch bojí, keď si vystrašený. Nech je těch smutná, keď si osamelý. Tež nechaj oni cítě tu bolest, keď si utrapený. Ale tím se nič nezmení, súdi sám si

0: dopoledne. O další hudební zpříjemňování se postarají Ed Sheeran, zpěvačka Pink a nebo Macklemore. No a pozor taky, milovníci jahod, zbystřete. A nejenom zbystřete, ale taky opražte kýblíky, košíky, protože na Břeclavsku startují samozběry jahod a první pole otevřeli už dneska ráno. A už i víme, kolik zaplatíte za kilo jahod. Menší spoiler, bude to víc než loni. Víc k tomu na vlnách Rádia Jih už za chvilku.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: A tentokrát v Tajemném Jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
5: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České

0: Velux, prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4.

0: znepříjemnil Macklemore. No a těm z vás, kdo máte rádi jahody a rádi si je i chodíte nebo jezdíte sbírat, to teď zpříjemníme touhle zprávou my. Protože na Břeclavsku začíná jahodová sezóna a první samozběr odstartoval dneska ráno ve Velkých Bílovicích. Pole provozovatelé jahody Velké Bílovice se otevřely v 7 hodin ráno a sbírat se bude do 17:30 do večera anebo do vyzbírání. Co se týče té ceny, tak pěstitelé letos cenu zvýšili, a to o 10 korun, takže kilo jahod vyjde na 90 korun. Platit se bude jenom v hotovosti a lidé si musí přivést vlastní nádoby. Další samozběry se chystají taky v Moravském Žižkově a v Šakvicích. V Moravském Žižkově chtějí otevřít pravděpodobně ještě během tohoto týdne. Přesný termín určí počasí a taky samozřejmě dozrávání jahod, a v Šakvicích počítají se startem začátkem června. Takže pokud už jste se těšili na samozběr, tak vyrazit už teď můžete do Velkých Bílovic a v následujících dnech třeba do Moravského Žižkova anebo do Šakvic. No a teď si můžeme užívat další muziku, protože už za malý moment z éteru rádia jich letí kapela Divokej Bill.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Veronika Prostánu přes éteru rádia jejich hezké úterý a to, ať už ho trávíte kdekoliv a jakkoliv. A my vám k tomu budeme hrát i v té následující, to znamená 11. hodince, další várku skvělé muziky a zazní nám zní například DJ Bobo a 90. Everybody. Nikolas Josef přidá pecku Ferrari. A Slavíček

0: kolega Petr Jindra a v nich nám prozradí třeba to, že Hodonín finančně podpoří parkoviště u Baťova kanálu. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné úterý.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Hodonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Když nemůže... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Máme přesně 11 hodin a z rádia jich vám přejeme krásné úterní dopoledne.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Hodonín finančně podpoří parkoviště u Baťova kanálu a sanatorium v Pasohlávkách, chystá letní otevření. Hodonínští zastupitelé schválili milionovou podporu projektu přístaviště na Baťův kanál. Svazek obcí obce pro Baťův kanál získá přes 4 miliony 300 tisíc korun na dofinancování výstavby parkoviště a naučné stezky. Město zároveň odsouhlasilo také návratnou finanční výpomoc ve výši téměř 2 milionů 300 tisíc korun na předfinancování projektu. Nové parkoviště a stezka mají zlepšit zázemí pro návštěvníky přístaviště v Hodoníně. Sanatorium v Pasohlávkách otevře prvním pacientům už letos v létě. Krajská společnost teď dokončuje vybavení budovy, testuje technologie a nabírá personál. Zpočátku bude fungovat jen část lůžek, plnou kapacitu 160 pacientů má zařízení dosáhnout do roku 2028. Některé zakázky ale zdržují výběrová řízení a zásahy antimonopolního úřadu. Moderní ústav za více než miliardu korun bude léčit hlavně pacienty s nemocemi pohybového aparátu a nervového systému.
7: Počasí.
6: Na jižní i jihovýchodní Moravě jasná obloha dneska, jen odpoledne sem tam lokálně nějaká ta malá oblačnost. No a teploty vysoké 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. A i teď minutu po 11. venkovní teploměry měří už vysoké teploty v Kyjově a Babicích 22, v Sudoměřicích 23 a ve Valticích 25 stupňů Celsia.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Míříme taky na cesty opatrně aktuálně na D2 a taky na Brněnsku. Na dálnici D2 na 18,5 kilometru ve směru do Brna leží v pravém pruhu pneumatika, tak tady dejte velký pozor a připomínáme, že na Brněnsku na trase Stišnova na Dolní Rožinku od bočky na Pernštejnské Jestřabí zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. Počítejte tady s omezením provozu. Buďte opatrní a ať už prčíte kamkoliv, tak mějte s rádiem i šťastnou cestu.

0: Ripley a Mr. Props před námi. No a pokud se rádi procházíte anebo jezdíte na kole, tak teď dobře poslouchejte. Respektive za pár minut dobře poslouchejte, protože si povíme o výstavbě další části cyklochodníku mezi Langhotem a Kosticemi. No a teď nás skupina Coldplay vezme do ráje. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vydává pro všechny milovníky jízdy na kole a taky milovníky procházek. Zítra oficiálně začíná další část výstavby cyklochodníku mezi Lanžhotem a Kosticemi. Jeho první část z Kostic k dálničnímu mostu se začala stavět už na jaře roku 24 a je hotová. Teď výstavba odstartuje i směrem od Lanžhota k dálničnímu mostu, na kterém se společně propojí. Příprava celého projektu nebyla vůbec jednoduchá, protože bylo nutné vyřešit technické otázky týkající se vedení trasy právě přes dálniční most anebo přes ochranná pásma plynovodu a retranslační stanice. Každopádně se začátkem výstavby nového cyklochodníku ze směru od Lanžhota ke Kosticím plynou taky od zítra pro řidiče drobná dopravní omezení, tak s nimi počítejte. No a za okamžik už si můžeme na vlnách rádia jich užívat Slavíčka, Pokáče a jejich zákaz přiblížení.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Máme za sebou na rádiu jich další tři hity pro dobrou úterní náladu. Následující trojku obstarají Fun Factory, Somber a Milk and Sugar. A protože máme dneska 26. května úterý, tak nás čeká ještě něco. Čeká nás další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. A i dneska si prozradíme původ nějakého našeho slova, rčení anebo zvyku. Tak si teď pojďme společně užít muziku na rádiu jich a po ní budeme

0: Bike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PN DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí,

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: máme 11 hodin a 39 minut úterý a to znamená, že je tady. Je tady další díl naší pravidelné rubriky Odkud se vzalo, takže jdeme rovnou na něj.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na Rádiu Jih.
0: Achillova pata. Říkáme to, když chceme pojmenovat jediné slabé místo někoho, kdo se zdá jinak skoro neporazitelný. Ale odkud se to vzalo? Musíme se vrátit do starého Řecka, konkrétně k mořské bohyni Tetidě a její mateřské starostlivosti, která se maličko vymkla kontrole. Tetis věděla, že jejímu synovi Achillovi je předurčen buď krátký slavný život hrdiny, anebo dlouhý život průměrného vladaře. No a samozřejmě jako matka si přála, aby žil dlouho a tak se rozhodla vzít věci do vlastních rukou. A to doslova. Malého Achilla ponořila do vody řeky Styxu, aby ho učinila nezranitelným. Aby se miminko neutopilo, tak ho držela za patičku. A právě ta pata jediná zůstala suchá, tedy zranitelná. Potom ho ještě potírala ambrózií a zakalovala nad ohněm. Jenomže přitom už jí přistihl manžel, vyděsil jí křikem a pata zůstala nedodělaná podruhé. Achilles potom vyrostl v nejúdatnějšího bojovníka trojské války. Nezranitelný, rychlý, neporazitelný. 9 let válčil v čele vojska, až ho Paris, syn trojského krále, zbaběle schovaný ve křoví, trefil šípem. No a kam jinam, než přesně do té jedné paty. Takže věštba se vyplnila a my od té doby říkáme Achillova pata. Jedno jediné místo, které oslabí i toho nejsilnějšího.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci, nad kterými se možná ani nezamyslíme, totiž skrývají nečekané příklady.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

zpívajícím nebo na oběd se chystajícím. No a my máme taky hudební ochutnávku, a to muziky, která nám bude zpříjemňovat tu první odpolední hodinku. Bude to třeba kapela Jelen.

0: zpěvačce 90-kové Wannabe. No a zlínská hromadná doprava změní kvůli půl maratonu trasy. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den.
5: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
6: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
7: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
8: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Za necelé dvě minutky na Modvě 12. My vám z rádia jich přejem dobrou chuť.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Bzenec otevřel nové multifunkční hřiště v Olšovci a zlínská hromadná doprava změní kvůli půlmaratonu trasy. Ve Bzeneckém Olšovci je nově otevřeno multifunkční hřiště, které už mohou lidé využívat každý den od 8 do 21 hodin. Město ho po kolaudaci zpřístupnilo veřejnosti a organizované skupiny si mohou areál také rezervovat. Stavba vyšla zhruba na 4 100 000 korun a polovinu nákladů pokryla dotace. V areálu ještě přibude mobiliář a další vybavení. Cestující ve Zlíně musí v neděli 31. května počítat s omezením městské hromadné dopravy kvůli festivalovému půlmaratonu. Od 10. do 13. hodiny budou uzavřené části centra i bývalé areálu Svit a Výlukově pojede 7 linek. Změny se dotknou linek 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Ty budou jezdit po objízdných trasách. Dopravní společnost Zlín Otrokovice zároveň zavede speciální linku X pro cestující z Kůtů, Padělků a Zálešné. Výluka zasáhne hlavně ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a okolí bývalého Svitu.
12: Počasí.
11: Venku dneska jasná obloha, jenom během odpoledne se tam lokálně malá oblačnost a teploty vysoké, tropické, 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. V tuto chvíli tedy přesně ve 12 hodin 24 stupňů hlásí Žádovice a Brumovice a po 26 stupních Celzia, Břeclav i Moutnice.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Jsme s vámi taky na cestách.

0: krásné úterní. Teď už odpoledne. Už za moment nás čeká další muzika a něco čeká taky brněnské nádoby na směsný odpad. V Brně totiž popelnice dostávají teď pořádný wellness. A ještě dostávat budou horká voda, dezinfekce a žádný letní smrad. Za chvilku si povíme, kolik tisíc kontejnerů letos projde očistnou kůrou a proč z nich po umytí doslova stoupá pára. Teď už ale na rádiu jich kapela Jelen a ještě jednu noc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné popolední, jestli obědváte, tak ještě jednou dobrou chuť. No a jestli jste si někdy v létě říkali, že některé brněnské popelnice by potřebovaly dovolenou v lázních, tak dobrá zpráva právě teď mají. Sako Brno totiž znovu rozjelo každoroční mytí černých popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Do října projde očistou skoro 58 700 nádob po celém městě a pro Brňany je to zdarma. Celé to funguje rovnou při samotném svozu odpadu. Popelnice se vysype a potom přijde pořádná sprcha horkou vodou pod vysokým tlakem. Bez chemie, bez saponátu, jenom voda ohřátá na 80 stupňů. Ta odstraní špínu, bakterie a zároveň ty nádoby vydezinfikuje. A právě díky tomu není kolem kontejnerů v létě takový smrad. Speciální mycí vozy má Sako už 15 let a na první pohled vypadají jako úplně normální kukačky, jenomže uvnitř mají zabudovanou myčku. Špinavá voda se navíc nikam nevylívá, všechno se zachytí a odveze k vyčištění do areálu firmy v Černovicích. Jedno auto zvládne při jednom výjezdu umýt zhruba 300 až 500 nádob. Tyjo, to je dost. A letos nově dostanou očistu i takzvané duozvony, což jsou nádoby na oddělený sběr skla a těch je v Brně skoro 500. A mimochodem, Sako ročně sveze z Brna kolem 100 000 tun odpadu. A ten nekončí na skládce, ale ve spalovně, kde se mění na teplo a elektřinu pro brněnské domácnosti. Tak z rádia jich míří do Brna naše pozdravy. Popelnice, ať si užijou svou wellnessovou chvilku. No a my si budeme teď užívat další muziku na rádiu jich. Hezké odpoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.

0: Jsme moc rádi, že ladíte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy máme 12 hodin a 40 minut a míříme do Zlína, protože právě ve Zlíně se včera odpoledne zachraňoval srnec, který uvízl na zahradě rodinného domu v centru města. Na pomoc vyrazili městští strážníci i profesionální hasiči, jelikož zvíře nešlo jenom tak vypustit zpátky do ulic, protože kolem jezdila auta a mohl by se zranit. No a strážníkům se nakonec podařilo srnce bezpečně odchytit a hasiči ho potom opatrně naložili do hasičského auta. No a potom ho společně převezli ke zboženským rybníkům, kde ho pustili zpátky do přírody. A podle hasičů srnec po chvíli odběhl do zeleně, a to správným směrem. A to jsou krásné zprávy a i tohle může být práce hasičů a policistů. My vám za ní děkujeme a z rádia Jih na celou jižní i jihovýchodní Moravu už za malý okamžik posíláme zpěvačku Kylie Minogue. Hezké úterý.
1: Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Things that I've got.
1: Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Za mikrofonem Veronika Brostianu, krásné odpoledne. Blíží se nám 13. hodina a i tu si budeme samozřejmě zpříjemňovat další muzikou. A jakou? Čekají nás třeba The Wanted a Glad You Came. Radio přidá hit Blood Running. A na playlistu taky Kalin a Safir. Sanatorium v Pasohlávkách chystá letní otevření. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásný úterý.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na

0: a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Mrkněte na web www.vašeponučka.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
3: Z rádia jich přejeme krásné úterní odpoledne a právě teď nám odbíjí 13. hodina.
4: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
5: Hodonín finančně podpoří parkoviště u Baťova kanálu a sanatorium v Pasohlávkách, chystá letní otevření. Hodoniští zastupitelé schválili milionovou podporu projektu přístaviště na Baťův kanál. Svazek obcí obce pro Baťův kanál získá přes 4 miliony 300 tisíc korun na dofinancování výstavby parkoviště a naučné stezky. Město zároveň odsouhlasilo také návratnou finanční výpomoc ve výši téměř 2 milionů 300 tisíc korun na předfinancování projektu. Nové parkoviště a stezka mají zlepšit zázemí pro návštěvníky přístaviště v Hodoníně. Sanatorium v Pasohlávkách otevře prvním pacientům už letos v létě. Krajská společnost teď dokončuje vybavení budovy, testuje technologie a nabírá personál. Zpočátku bude fungovat jen část lůžek, plnou kapacitu 160 pacientů má zařízení dosáhnout do roku 2028. Některé zakázky ale zdržují výběrová řízení a zásahy antimonopolního úřadu. Moderní ústav za více než miliardu korun bude léčit hlavně pacienty s nemocemi pohybového aparátu a nervového systému.
4: Počasí.
3: Na jižní i jihovýchodní Moravě je jasná obloha a teploty vysoké, naprosto vyletněné 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. No a právě teď v Kunovicích máte 25, ve Vlkoši 26, Břeclav hlásí 27 a Lednice 28 stupňů Celsia.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih. Doprava.

0: hitu rádia jich. No a pojďme mrknout na to, co nás čeká dál. Z muziky v následujících minutách Ray Dalton a po něm taky Kalina Victor Sheen. No a budeme mít taky nějaké to aktuální info z našeho regionu. Budeme mít nějaké ty statistiky, co se týká hodonínských lázní, taky si povíme, kdy letos plánuje otevřít koupaliště a taky, kdy se můžeme těšit na letňáky. To všechno na rádiu jich už za několik málo minut. Teď Ray Dalton a Hit Blood Running.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máme 14 minut po 13. a budeme teď naprosto v obraze, všechno si řekneme, všechno si prozradíme. Takže Lázně Hodonín hlásí za loňský rok nejúspěšnější sezónu v historii. Na svých 311 lůžkách poskytli celkem 97 tisíc přenocování pro klienty, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. Co nás ale zajímá ještě víc, tak jsou hodonínské letní koupaliště a letní kino, protože právě ty provozují Lázně Hodonín. Pokud je o koupaliště, tak to letos chystá zahájení koupací sezóny na 1. června. Všechno ale samozřejmě závisí na počasí. Každopádně se tady zaměřili víc na bezpečnost návštěvníků a taky přibylo víc bezpečnostních kamer. No a letní kino pak zahájí promítání v Lázeňském parku od 27. června a to ve spolupráci s Domem kultury. Takže suma sumárum, Lázním se daří, na koupák budeme moct nejspíš od 1. června a do letňáku od 27. června. Tak se připravte, letní sezóna je pomalu, ale jistě tady. A na rádiu jich už za okamžik taky 90-kové It's My Life.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: do Břeclavy. Břeclav totiž otevře veřejnosti autentický kryt civilní obrany pod bývalým městským úřadem na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé se tam poprvé podívají 6. června a během komentované prohlídky projdou původními prostory z období studené války. Uvidí pancéřové dveře, dobové vybavení i techniku, která měla chránit obyvatele při mimořádných událostech. Kryt sloužil od roku 1953 až do 80. let a dodnes si zachoval původní atmosféru. Prohlídky budou v červnu a září, sobota a neděle, v červenci a srpnu od pátku do neděle a to hned v několika časech. A rezervace jsou možné na webu muzea. Takže pokud si chcete zažít autentickou historickou atmosféru, tak vyražte do Břeclavy do krytu civilní obrany. No a teď na rádiu jich další muzika a po ní už přivítáme taky Vlastíka. Hezké odpoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
4: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.

0: toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Can't Stop the Feeling. A naproti mě ve studiu rádia je už taky Vlastě Matík. Čau Vlasti.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich v tak tom krásném, horkém odpolední. Jdeš ven nebo zůstáváš tady v klimatizované místnosti?
0: No, jdu ven, no. Teď jsem si zrovna říkala, že asi budu vyřízená třeba v 6 večer, ale ano, jdu ven.
1: Až v 6, tak to máš dobrý.
0: Jedeme do Drnholce.
1: Ano, ano, Drnholec. To je pan Drhola, tam. Tak. Ne, to bylo úplně někdo. Někdo jiný. Tak prosím tě, mám pro tebe dvě slova pospátku.
0: No, pojď,
1: dobře poslouchej teda. Takže ávok žakešp.
0: Překážka.
1: Ávok žakešp.
0: Ávok
1: žakešp. No byla jsi jakože správně.
0: Jo, takhle, překážková.
1: Ano, překážková a hard.
0: Dráha.
1: Ano, překážková dráha, protože já si, dámy a pánové, někdy tak připadám, když tady svištím kolem té zastávky autobusové sem k nám do rádia a teďka tam ti lidi stojí tak různě pomíchaně a ty musíš mezi nimi kličkovat a oni stojí a čumí prostě jako
0: a nic,
1: ty vole, nepřekážej.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pomaličku jistě se nám blíží 14. hodina, to znamená, že o téhle té chvíle se o vás bude starat Vlastně Mancík, tak věřím tomu, že si to i dneska společně užijeme. Pojďme mrknout na muziku, která nás potěší po 14. Budou Mandraže, Motýly. Dáme si taky IZMC, Think About a Way. A co se týká československé muziky, budou třeba Miraj, Tenkrát. Celníci řeší nelegální prodej slivovice na Bazoši, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které pro vás má připravené kolega Petr Indra, tak vám přejeme krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farnáčová, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodní pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
7: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
8: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
9: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
10: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
9: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
10: Vážně? To zní dobře.
9: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
11: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
12: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
14: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dětská hezké odpoledne, právě teď bylo přesně 14 hodin.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Celníci řeší nelegální prodej slivovice na Bazoši a Brno rozšířilo modré zóny v Maloměřicích a Obřanech. Prodávat domácí slivovici přes internet není zrovna dobrý nápad. Celníci řeší desítky případů nelegálního prodeje domácí slivovice na portálu Bazoš.cz. Lidé tam nabízeli alkohol vypálený v pěstitelských pálencích, který je určený jen pro vlastní spotřebu. Za podobný prodej hrozí podle celní správy pokuta až do výše 500 000 korun. Provozovatel Bazoše uvedl, že problematické inzeráty průběžně maže a snaží se je blokovat. Podobné nabídky ale na portálu i tak dále přibývají. V Brně začalo od včerejška platit rezidentní parkování v dalších dvou ulicích v Maloměřicích a Obřanech. Modré zóny nově fungují v ulicích Mateří a Jarní, další rozšíření zatím městská část nechystá. Regulace v zóně C platí ve všední dny od 5 odpoledne do 6 ráno. Podle vedení radnice mají modré zóny pomoci hlavně místním obyvatelům s parkováním.
15: Rádio Jih, počasí.
0: Pojďme se podívat na aktuální venkovní teploty. Kostice 28, Kyjov a Buchlovice 27, Zlín 25 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečně, spíše na krajním východě regionu, kde by se mohla objevit i bouřka. K večeru se začne potom vyjasňovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 30 až 33 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
17: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také... na silnice, na dálnici D55 mezi 34. a 35. kilometrem ve směru na Hodonín probíhají v pravém pruhu práce údržby, tak si počítejte. Naštěstí nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, tak jezděte dál opatrně a pro jistotu nohu z plynu.

0: hodin 9 a půl minuty, to je aktuální čas. A po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu jich se zaměříme jako už tradičně na dnešní oslavence, tak rozhodně držte vlnu a pokud byste chtěli taky pozdravit někoho z vašich blízkých, kteří oslavují svátek nebo narozeniny, tak určitě napište každý všední den do půl druhé odpoledne jejich jméno, příjmení a město nebo obec, odkud jsou, no a potom to pošlete na naši SMS bránu. My jim poblahu přejeme přímo takhle přes éter a přes frekvence rádia jich. Teďka Robbie Williams, taky Calvin Harris.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Filipe, k dnešnímu svátku ti za chvíli poletí hudební dárek, hlavně Filipovi Hanzlíkovi do Želechovic a přes frekvenci Rádia Jih. Gratulujeme i tobě, kdo dnes 26. května oslavuješ narozeniny, stejně jako Gabča Pelarová ze Slavičína, Lenka Mikulíková ze Sušice, anebo Monča Knotková z Vacenovic. Tak

0: 26. 5. je den papírových vlaštovek a je také den Drákuly. Dnes má narozeniny Helena Bonham Carter, slavná britská herečka, známá pro svůj nezaměnitelný styl a schopnost vdechnout život těm nejrozmanitějším postavám, jako byla třeba paní Bucketová v pohádce Karlík a Továrna na čokoládu. Její moudro, které se skvěle hodí k hledání životní pohody a radosti, zní následovně. Pokud se snažíte být někým jiným, nikdy nebudete tak dobří, jako vy sami. Je to krásná připomínka toho, že vnášet do života vlastní autentičnost je tou nejlepší cestou, jak být ve svém vlastním životě spokojený. No a když máme ten den Drákuly, tak si dáme jeden vtip na téma upíři. Potká hrabě Drákula kamaráda upíra před nemocnicí a říká, tak co? Zase se jdeš rozšoupnout na transfúzku? Ale kde pak? Dnes mi není nějak dobře. Vezmu si jen pár použitých obvazů, udělám si čaj a půjdu si lehnout.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Lady Gaga, Hold My Hand. 14 hodin 28 minut, to je aktuální čas. Po dalších třech hitech pro dobrou náladu vás pozveme přes frekvence Rádia Jih na zimní olympiádu. Ano, slyšíte dobře. Na děti čekají soutěže, napukovací hrad i dárky za sportovní výkony. Kde se to všechno uskuteční, tak to vám řekneme právě po té následující trojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu. A teď pozor, protože za nějakou půl hodinku a vlastně hodinu a půl, tak je to správně, budeme mít pro vás, naše posluchače Rádia Jih, poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou určeny dětem od 5 do 15 let a probíhají formou turnusu. Každý turnus trvá 5 pracovních dní od pondělí do pátku. Každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. Tak když se tam zastavíte, tak objevíte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artia Břeclav. Více na www.timeaturciak.art, tak se tam rozhodně podívejte a hlavně dneska po 16. poslouchejte Tajemný Jih, protože, jak už jsem říkal, nabídneme vám poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis.

prýdu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: si pískat, 14 hodin 42 minuty. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy. A když máme venku takové teplo, tak se půjdeme schladit. Co říkáte? Spolek Monkey se zve děti i rodiče na dětský den ve stylu zimní olympiády. Akce se uskuteční v sobotu 30. května od 3 hodin odpoledne v areálu Myslivny ve Svatobořicích. Pro děti budou připravené sportovní soutěže, nafukovací hrad, malování na obličej nebo hudba a zábava. Chybět nebude ani občerstvení a odměny za sportovní výkony. Organizátoři slibují odpoledne plné pohybu, her a zimní olympijské atmosféry. Dětský den ve stylu zimní olympiády v sobotu 30. května od 3 hodin odpoledne v areálu Myslivny ve Svatobořicích. Tak do Svatobořic mistří nazdravíme a pošleme třeba Avičiho a taky Mandraže.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 14 hodin 56 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte dál a nezapomínejte na to, že dneska po 16. v tajemném jihu pro vás budeme mít poukaz na příměstský tábor do Břeclavy v hodnotě 4000 korun. Kdo ladí Rádio Jih, tak ten rozhodně vyhrává. Tak co se týká muziky, po 15. hodině Beyoncé, If I Were a Boy, taková pohodička. Vidím to, že dva se objímají pod sprchou. Jakože takhle v horku, jo, v plavkách samozřejmě. Bude taky poetika blízko. A bude nám zpívat také Pharrell Williams, jeho Happy. Hustopeče připravují další část nové hřbitovní zdi kolem místního hřbitova. Také o tom budou mimo jiné další humorské zprávy s Petrem Indrou. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Hustopeče připravují další část nové hřbitovní zdi kolem místního hřbitova a Masarykův onkologický ústav v Brně oficiálně otevřel Centrum prevence rakoviny. Hustopeče plánují další část nové hřbitovní zdi kolem místního hřbitova. Radní schválili smlouvu na zpracování projektové dokumentace za téměř 444 tisíc korun. Projekt počítá s řešením stávajícího urnového háje i budoucího rozšíření hřbitova. Podle vedení města má nová zeď zvýšit klid a zachovat pietní charakter místa. Masarykův onkologický ústav v Brně dnes oficiálně zahájil provoz nového centra onkologické prevence za 739 milionů korun. Nové pracoviště má posílit screening a včasné odhalení nádorů pomocí moderních technologií, včetně umělé inteligence. Součástí centra je 7 specializovaných pracovišť zaměřených na prevenci, genetiku nebo zdravý životní styl. Lékaři budou využívat například speciální CT, magnetickou rezonanci nebo AI mamografy pro rychlejší odhalení rakoviny. Slavnostního otevření se zúčastnil premiér Andrej Babiš i eurokomisař Oliver Varhaeli.
1: Počasí.
0: Sedleci u Mikulova aktuálně měříte 29 stupňů Celsia, v Hodoníně 28, v Uherském Hradišti a ve Vlčnově 26 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 30 až 33, ve Zlínském kraji 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Poslední šance. Využijte dobrodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai. Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice, hodně nás zásobujete. Na Brněnsku v Ořechově ve směru na Syrovice došlo ke střetu dvou osobáků a dodávky, počítejte s omezením. V Brně Komíně v Kristenově ulici došlo ke střetu osobáků s chodcem, na místě zasahují záchranné složky, počítejte taktéž s omezením. V Brně v Hradecké ulici na příjezdu do Svitav se střetla dvě osobní auta. No a v Brně Ponavě v Tučkově ulici překáží nehoda dvou osobáků. Místo je s opatrností průjezdné. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Nohu z plynu raději připomínat nebudu, protože když jsem to říkal naposled, tak podívejte se, co tam všechno naskákalo. Tak ještě jednou krásné odpoledne, protože Vlastě Macík posílám Black Eyed Peas, Agatha Feeling v 15.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Poslouchejte určitě taky za hodinku, protože to pro vás budeme mít exkluzivní výhru v Tajemném jihu, kterou je týdenní umělecký dětský příměstský tábor v ateliéru Adria v Břeclavi v hodnotě 4000 korun. No, takže pokud potřebujete zabavit děti a ještě ušetřit, je to dobrá volba. Tak a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o kterou se postarají, nebo o které se postarají Poetika a Nelly Furtadou? Ze hodonínské zoo dorazila smutná zpráva. Uhynul samec tygra uzurijského Igor. Zahrada teď jedná o získání nových tygrů a právě o tom budeme na Rádiu Jih mluvit po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin, 16 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byla Nelly Furtado a pozor, Zoo Hodonín přišla během krátké doby o oba tygry uzurijské. Po samici Raje uhynul také 16-letý samec Igor. Veterináři u něj zjistili vážné nádorové onemocnění a selhání jater. Zoo Hodonín měla tygří pár od roku 2013 a podařilo se jí odchovat 6 mláďat, která zamířila do dalších evropských zoologických zahrad. Hodonínská zoo teď jedná o získání tygrů sumaterských, kteří patří mezi nejohroženější poddruhy tygrů na světě. Přestože je získání nových zvířat složité, tradiční den tygrů s charitativním během se v Hodoníně uskuteční také letos.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy. Za chviličku bude řeči taky o tom, že v Břeclavi se uskuteční charitativní sekáč s hudbou a občerstvením, který podpoří studenty mířící na mistrovství Evropy i vzdělávání taneční skupiny. Ale než se k tomu dostaneme, tak je znovu připomínám, že už za půl hodinku, pěkně se nám to krátí, budeme rozdávat na rádiu jich poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou určeny pro děti od 5 do 15 let a probíhají formou turnusů. Každý turnus trvá 5 pracovních dní, tedy od pondělí do pátku. No a každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. Více najdete na www.timeaturciak.art, tak se tam rozhodně podívejte. No a hlavně po 16. hodině po dopravním servise poslouchejte Rádio Jih a zapojte se do dnešního tajemného jihu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě.

0: Rádio Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
5: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
6: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
7: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
8: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. A zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou

Regionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweltauto. Prověřené ojeté vozy.

0: 42 minuty. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a teď se posuneme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Taneční skupina Activity DC totiž zve na charitativní sekáč, který se uskuteční v sobotu 30. a v neděli 31. května ve studiu na ulici Sovadinova v Břeclavi. Můžete se těšit na oblečení, hudbu, občerstvení a pohodovou atmosféru. Organizátoři zároveň vyzývají lidi, aby přinesli i oblečení, které už doma nenosí, a podpořili tak dobrou věc. Část výtěžku pomůže studentům, kteří budou reprezentovat skupinu na mistrovství Evropy. Další peníze zamíří na vzdělávání a zahraniční lektory pro taneční kemp. Víkendová akce taneční skupiny DC Activity Břeclav nabídne možnost nakoupit, pobavit se a zároveň podpořit mladé tanečníky z regionu. Tak do Břeclavy zdravíme, za chvíli posíláme JCho a taky Alishu Keys.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dáme si taky Miley Cyrus, End of the World. Nezapomínejte na to, že v tajemném jihu pro vás budeme mít dneska exkluzivní výhru, kterou je týdenní umělecký dětský příměstský tábor v ateliéru Arteja v Břeclavi v hodnotě 4000 korun. Zabavíte své děti a ještě ušetříte. No a co se týká jihomoravských zpráv, Petr Indra přinese info třeba o tom, že Brno rozšířilo modré zóny v Maloměřicích a Obřanech. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Matce Kratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasyn.cz

0: nebo mrkněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do stosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
4: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Dětská hezké odpoledne, necelé 2 minuty a bude 16 hodin.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Celníci řeší nelegální prodej slivovice na Bazoši a Brno rozšířilo modré zóny v Maloměřicích a Obřanech. Prodávat domácí slivovici přes internet není zrovna dobrý nápad. Celníci řeší desítky případů nelegálního prodeje domácí slivovice na portálu bazoš.cz. Lidé tam nabízeli alkohol vypálený v pěstitelských pálencích, který je určený jen pro vlastní spotřebu. Za podobný prodej hrozí podle celní správy pokuta až do výše 500 000 korun. Provozovatel bazoše uvedl, že problematické inzeráty průběžně maže a snaží se je blokovat. Podobné nabídky ale na portálu i tak dále přibývají. V Brně začalo od včerejška platit rezidentní parkování v dalších 2 ulicích v Maloměřicích a Obřanech. Modré zóny nově fungují v ulicích Mateří a Jarní, další rozšíření zatím městská část nechystá. Regulace v zóně C platí ve všední dny od 5 odpoledne do 6 ráno. Podle vedení radnice mají modré zóny pomoci hlavně místním obyvatelům s parkováním.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Tak pojďme to opět omrknout, jak to vypadá v tuhletu chvíli. Kostice a Polešovice 29 stupňů Celsia, Lipov a Bílovice u Uherského Hradiště 27 stupňů Celsia. Tak to vypadá aktuálně na jihu a jihovýchodě Moravy s venkovními teplotami. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 30 až 33 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
6: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Pozor si dávejte v Brně v Odborářské ulici. Tady došlo ke střetu osobáku s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky. Na Brněnsku na výjezdu z Pravlova směrem na Pohořelice havaroval motorkář. Místo nehody je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Na výjezdu z Veselí nad Moravou směrem na Slovensko bouralo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky a projíždí se Kyvadlově. A na Zlínsku v Bělově na místní cestě zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Počítejte s omezením provozu. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
8: Tajemný.
7: A pojďme na to, protože dneska special. Soutěžíme o poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou tady určeny dětem od 5 do 15 let a probíhají formou turnusů. Každý turnus trvá 5 pracovních dní od pondělí do pátku. Každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. V ateliéru Artia Břeclav objevíte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí. Více najdete na www.timeaturciak.art, tak se tam rozhodně podívejte. No a pokud si chcete takhle od svého dítka na týden odpočinout a ještě ušetřit peníze, tak se rozhodně zapojte do dnešního Tajemného jihu, protože dnes společně v Tajemném jihu pátráme potom a ptáme se vás, se kterým státem sousedí Břeclav. Vaše odpovědi posílejte právě teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože dneska je ve hře poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Tak ještě jednou a naposled pátráme potom a ptáme se vás, se kterým státem sousedí Břeclav. Víte správnou odpověď, tak ji hned teď pošlete SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Udělejte sobě i vašemu dítěti radost.
8: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
7: 16 hodin 3 minuty, tak to je aktuální čas. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, s vámi je stále Vlastě Macík. No a teďka už vám posílám Daft Punk Get Lucky, tak věřím tomu, že i takhle při úterku jste šťastní a buďte šťastní.

0: 16 hodin 10 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to a pozor, hrajeme o poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav.
1: Tajemný.
0: Do hry se dostanete úplně jednoduše, stačí odpovědět na dnešní soutěžní otázku. Dnes společně v tajemném jihu pátráme potom a ptáme se vás, se kterým státem sousedí Břeclav. Břeclav, prosím vás, jo? Jenom tak mimochodem. Tak se kterým státem sousedí Břeclav? Pokud znáte svoji nebo správnou odpověď, tak ji určitě hned teď pošlete SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Pátráme potom a ptáme se vás, se kterým státem sousedí Břeclav. No a pokud budete mít štěstí, vybere vás počítač, tak získáte poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Letní tábory jsou tady určeny dětem od 5 do 15 let a probíhají formou turnusů. Každý turnus trvá 5 pracovních dní, to znamená od pondělí do pátku. Každý den je naplněn tvořením, uměním, hrou, smíchem a pohodovou atmosférou. V ateliéru Artia Břeclav objevíte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí. Více na www.timeaturciak.art, tak se tam mrkněte a hlavně odpovězte na dnešní soutěžní otázku, ve kterém v tajemném jihu pátráme potom a ptáme se vás, se kterým státem sousedí Břeclav.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 18 minut, jdeme do finále dnešního Tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme Martina, přeju krásné odpoledne, ahoj Marťo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tak jaké máme počasí ve Svatobořicích?
1: No, koupací.
0: Koupací, asi někde u vody aspoň, nebo u bazénu.
1: Teď jsem došel dom z práce, dám si pivko a skočím do bazénu.
0: Super. Tak prosím tě, my jsme dneska v Tajemném jihu pátrali a ptali jsme se vás na to, se kterým státem sousedí Břeclav, tak jaká je správná odpověď?
1: Je to Rakousko.
0: Ano, Rakousko, někteří psali Slovensko, ale prosím vás, je to Rakousko. To byla správná odpověď. Ano, přesně.
1: Ano.
0: A právě pro tebe poukaz v hodnotě 4000 korun na umělecký příměstský letní tábor s ateliérem Artia Břeclav. Ty jsi říkal, že máš radost, protože to bude pro vnučku.
1: Ano, pro Andrejku.
0: Pro Andrejku. A Andrejka, prosím tě, je tvořivá v čem? Maluje nebo jak to má?
1: No, ve všem maluje velice pěkně a vytváří všelijaké...
0: Produkty.
1: Produkty, no.
0: No tak to jsme rádi,
1: chodí
0: že to...
1: do první třídy.
0: Nekecej, no tak máme další umělkyni tady na jihu,
1: no,
0: jsme rádi. Dobrá, tak ještě jednou velká gratulace, měj se krásně, přejeme hezký den a ať si to Andrejka potom užije, ahoj.
1: Ahoj, ahoj a díky.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože nebudu to prozrazovat, ale když budete poslouchat Rádio Jih, tak se dozvíte, že ještě pro vás budeme mít něco tento týden.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mark 8 Maj.
1: Do rána bieleho muzika hraj, chlapci stávajú.
0: Máme půl páté, písnička se hodí na tenhle ten měsíc, když máme 26. května. A co nás čeká dál? Strážnický přístav ožije dnem dětí plným soutěží, her a pohybu. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Já slíbím Miley Cyrus, Linkiny a taky Eda Sheerana.
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
4: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauta.

0: kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: odladíme, protože pro vás budeme mít Krištofy, obchodníka s deštěm, ale teďka už slibovaná pozvánka tady na frekvencích rádia Jih. Město Strážnice zve rodiny s dětmi na dětský den v přístavu na Baťově kanále. Akce se uskuteční v neděli 31. května od 1 hodiny do 5 hodin odpoledne. Děti se mohou těšit na soutěžní stanoviště, hry, parkour, lezeckou stěnu nebo skákací hrad. Připravené budou taky odměny, zmrzlina a hudební program. Vstup na nedělní dětský den ve Strážnici je zdarma a organizátoři slibují pohodové odpoledne plné zábavy a společných zážitků pro celou rodinu. Tak ještě jednou, neděle 31. května, dětský den v přístavu na Baťově kanále ve Strážnici.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Zahrádkáři z Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: je tolik hodin, 16 hodin 57 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak se pojďme mrknout na to, co si zahrajeme za muziku. Takhle po 17. bude Debbie Touch the Sun, bude taky Katy Perry Hot and Cold. A co se týká československé muziky, 100 zvířat, nikdy nic nebylo. Já jsem Vlastně Mací, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Masarykův onkologický ústav v Brně oficiálně otevřel Centrum prevence rakoviny.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10. ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Hustopeče připravují další část nové hřbitovní zdi kolem místního hřbitova a Masarykův onkologický ústav Brně oficiálně otevřel Centrum prevence rakoviny. Hustopeče plánují další část nové hřbitovní zdi kolem místního hřbitova. Radní schválili smlouvu na zpracování projektové dokumentace za téměř 444 tisíc korun. Projekt počítá s řešením stávajícího urnového háje i budoucího rozšíření hřbitova. Podle vedení města má nová zeď zvýšit klid a zachovat pietní charakter místa. Masarykův onkologický ústav v Brně dnes oficiálně zahájil provoz nového centra onkologické prevence za 739 milionů korun. Nové pracoviště má posílit screening a včasné odhalení nádorů pomocí moderních technologií, včetně umělé inteligence. Součástí centra je 7 specializovaných pracovišť zaměřených na prevenci, genetiku nebo zdravý životní styl. Lékaři budou využívat například speciální CT, magnetickou rezonanci nebo AI mamografy pro rychlejší odhalení rakoviny. Slavnostního otevření se zúčastnil premiér Andrej Babiš i eurokomisař Oliver Varhely.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Brně, v Traplicích a v Uherském Ostrohu. Aktuálně měříte 28 stupňů Celsia, v Dolních Bojanovicích potom 30 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 30 až 33 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 27 až 30.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Tak a připomínám, že na výjezdu z Veselí nad Moravou směrem na Slovensko se dořešuje nehoda osobáku s nákladním autem. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se Kyvadlově a na Brněnsku mezi Pohořelicemi a Žabčicemi bourala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Den zlá Pump It Up.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: No dobře, posíláme vám love message. Já už jsem byl trošku dopředu, no. Tak přesto mějte krásný podvečer na jihu.

0: to slibuju, jakože se vlastně Vlasťavancík jmenujou. Brněnští strážníci řešili muže v tričku s nápisem policie, který je překvapil ještě jednou věcí. Jakou? To uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravě, a vy, co nás posloucháte na 105.1 FM, tedy v Brně a okolí, slyšte neobvyklý případ. Řešili v centru Brna městští strážníci. V Nádražní ulici si všimli 31letého muže v černém tričku s nápisem policie, protože ostatní části oblečení neodpovídaly služební uniformě, rozhodli se ho strážníci zkontrolovat. Muž hlídce řekl, že tričko našel u popelnice, a strážníci ho upozornili, že podobné oblečení nesmí na veřejnosti nosit. Při ověřování totožnosti navíc předložil napůl rozlomený občanský průkaz. Případ teď zamířil do správního řízení kvůli podezření z porušení zákona o občanských průkazech i o policii České republiky. Tak do Brna zdravíme, a pokud momentálně máte na sobě tričko policie a nejste policajt, tak rozhodně ho sundejte.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A co nás čeká ve vysílání dál? Park ve Spytihněvi ožije o víkendu piknikovým odpolednem plným dobrého jídla, hudby a zábavy. Součástí akce bude také oslava Dne dětí se soutěžemi a atrakcemi. Držte vlnu na jihu, za chvíli uslyšíte podrobnosti. Mezitím ovšem Denzel, Kygo a Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: What's up? Zdravím celýho Hronína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hronína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, díky za to a teď už slibovaná pozvánka. V sobotu 30. května se totiž park ve Spytihněvi promění v místo plné chutí, hudby a pohodové atmosféry. Už teď se můžete těšit na speciality české i světové kuchyně, moravská vína, česká piva, výběrovou kávu nebo domácí sladkosti. O hudební program se v sobotu ve Spytihněvi postarají cymbálová muzika Dolňáci, kapela Mikrok a večer zakončí rock popový Kumpáni. Součástí Spytinovského pikniku bude také Den dětí se skákacím hradem, malováním na obličej a soutěžemi. Piknikové odpoledne ve Spytihněvi nabídne v sobotu zábavu pro malé i velké po celý den. Tak si to tam rozhodně užijte. Do Spytinova zdravíme, z Rádia Jih držíme pěsti, ať se akce vydaří a posíláme další hity pro dobrou náladu. Vlastě Macík se loučí a těším se na vás zase zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
0: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
4: Léto, slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Celníci řeší nelegální prodej slivovice na Bazoši a Brno rozšířilo modré zóny v Maloměřicích a Obřanech. Prodávat domácí slivovici přes internet není zrovna dobrý nápad. Celníci řeší desítky případů nelegálního prodeje domácí slivovice na portálu bazoš.cz. Lidé tam nabízeli alkohol vypálený v pěstitelských pálencích, který je určený jen pro vlastní spotřebu. Za podobný prodej hrozí podle celní správy pokuta až do výše 500 000 korun. Provozovatel Bazoše uvedl, že problematické inzeráty průběžně maže a snaží se je blokovat. Podobné nabídky ale na portálu i tak dále přibývají. V Brně začalo od včerejška platit rezidentní parkování v dalších dvou ulicích v Maloměřicích a Obřanech. Modré zóny nově fungují v ulicích Mateří a Jarní, další rozšíření zatím městská část nechystá. Regulace v zóně C platí ve všední dny od 5 odpoledne do 6 ráno. Podle vedení radnice mají modré zóny pomoci hlavně místním obyvatelům s parkováním.
8: Rád Radio Jih. Počasí.
7: Dnes večer a v noci jasno, k tomu 15 až 12 stupňů, zítra zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen ojedinělé výjimeční bouřka, pravděpodobnější v jižní a východní části kraje. Večer se začne postupně vyjasňovat. Zítra na jihu Moravy až 32 stupňů, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 30.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
7: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Když nemůže.
4: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Co se tady děje?
6: To se chystá.
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: I při úterku zůstáváte sihem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty od 30 do 33 stupňů.

0: Rádio Ich, 26. květnový, jinak úterní večer, no a já mám pro vás dnes pozvánku na velkou výroční oslavu hasičů přímo z Lovčic. Pozvánku nabídnu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni sihem super večer a užijte další hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Ich.
1: Rádio Ich. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer na vlnách Jihu v běhu, no a vy v červnu budete moct zažít obrovskou oslavu 130. výročí založení hasičů z Lovčic. Ta proběhne už 27. a 28. června. V rámci těchto dnů zažijete v Lovčicích ukázky hasičské techniky, letní noc s naší formací Karel Gott Revival Morava, mši svatou, koncert dechové hudby Stříbrňanka a spoustu dalšího. Tedy 130 let hasičů v Lovčicích už 27. a 28. června. Ohni zmár, těšíme se na vás. V tuto chvilku ale platí, že úterní večer běží a my si ho posíláme další songy pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 26. květnový na úterní večer a vy zůstáváte na vlnách Rádia Jih. No a já i dnes jedu ve výčtu nejlepších květnových moravských akcí. No a proto za moment pozvu vás všechny na Bzenecké otevřené sklepy. Pozvánka za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: květnový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu, kde vám v rámci dnešních tipů nabídnu pozvánku i na velkou vinařskou událost. Přímo 30. května, tedy tuto sobotu, se vám v Bzenci otevřou sklepy. Událost Otevřené sklepy Bzenec nabídne 20 otevřených sklepů, cymbálové muziky, samozřejmě stovky vzorků vína, food pointy, no prostě nefalšovanou vinařskou romantiku. Takže Otevřené sklepy Bzenci už tuto sobotu 30. května v čase od 10:30 dopolední do podvečerní 18. hodiny. Takže další tip a k němu další hity pro dobrou náladu, pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 26. květnový večer, startujete si hem, běží vlastně poslední květnový pracovní týden. Počasí jako ve Středomoří a kalendářně patří dnešek všem Filipům. Domů Fildovi vše nejlepší, ve středu bude slavit Valdemar a ve čtvrtek Vilém oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu jedeme dál a já přidávám další set hitů pro super náladu. Tak si je užijte stejně jako celou úterní noc. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: objednejte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih, počasí.
4: I při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty od 30 do 33 stupňů.

0: Rádio Jih, úterní večer s datem 26. května, počasí jako ve Středomoří a tak není divu, že řada moravských koupališť připravuje start letošní sezony. Kde se tak stane už tento pátek nebo sobotu, se dozvíte za chvilku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Ve studiu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer na vlnách jihu v běhu a za námi je další na mnoha místech tropický den. A tak není divu, že řada provozovatelů moravských koupališť ladí poslední detaily zahajování letošních sezon. Třeba v Brně na Kraví hoře, v Brně na Riviéře, v Zábrdovicích nebo i u nás v Bučovicích se otevřou brány všem vodomilům tuto sobotu 30. května. Ovšem třeba na otevření koupaliště v Břeclavi si pro rozsáhlou rekonstrukci budeme muset počkat do 1. července. Ať tak či tak sezona je před náma, tak si přejme, ať nám vydrží nádherné počasí těchto dnů a léto ať ve zdraví užijeme. Každopádně úterní večer na jihu v běhu a já vám už v tento moment servíruji další svěží hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich, úterní 26. květnový večer, no a já dnes přidám i pozvánku na zahajovací noc letošního festivalu Ignis Brunensis. Podrobnosti k velké sobotní události nabídnu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super úterní večer.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: úterní večer na vlnách Jihu v Běhu a sportovní areál Hněvkovského v Brně čeká již tuto sobotu zahajovací podívaná letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis. No a vy tak právě 30. května od 10:30 budete moct sledovat ohňostrojné prelude. V letošním roce proběhnou 4 ohňostrojové nebo dronové show. Ta první připadla právě na tuto sobotu a vy se stavte si to užít do sportovního areálu Hněvkovského Brno. Teď už se ale každopádně všichni hoďme do večerního režimu a dejme si další porci hitů pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: vyrobíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Úterní večer na jihu, 21. hodina, já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Na Moravě v noci jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty letní od 30 do 33 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes noci na Moravě jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty od 30 do 33 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé svěží muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: tak všechno mám.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Hodinu před půlnocí zůstáváte sihem, úterý se nám krátí, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty od 30 do 33 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí dokáží zvednout náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: kuskové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 27. května 2026. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teploty od 10 do 15 stupňů. Ve středu pak polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost a teploty od 30 do 33 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom týdne ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio.

Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Rádio Jih.

0: dokola.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
1: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.